Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report CZ. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Až 6 let vězení hrozí 3 mužům, kteří loni na začátku listopadu ukradli kabeláž na železničním koridoru v Lipníku. Šlo o kabely pro obsluhu návěstidel a výhybek. Muži způsobili 20-hodinový kolaps a škodu asi za 2,25 milionu korun. Ve čtvrtek stanuli u soudu, rozsudek ale ještě nepadl, kvůli nepřítomnosti důležitého svědka se proces odročil na 2. července. Trojice mužů se k činu před Přerovským soudem přiznala. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Sport.
0: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
1: Počasí.
2: V pátek čekáme přeháňky, ale místy také polojasno až oblačno. Odpolední teploty vystoupí na 18 stupňů Celsia. Sobota nabídne podobné počasí, jen o trochu tepleji, až 22 stupňů Celsia. Ve Skandinávii čekají na stejné dny teploty jen kolem 10 stupňů, zatímco ve Středomoří bude místy přes 30. Haná tak zůstane přesně uprostřed mezi chladným severem a horkým jihem Evropy.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Dobré ráno všem, jdeme na to. Berani, nemusíte spěchat, klidně uberte na rychlosti. Býci, v naléhavých případech postupujte obezřetně. Blíženci, těší vás, když je všechno v pořádku a v normě. Raci, bohatství ducha určitě znamená víc než peníze. Lvi, když chcete, umíte udělat malý zázrak. Pany, máte svůj cíl i směr a to je ta správná cesta. Váhy, podstatný pro vás bude duševní relax. Štíři, regeneraci berte jako svůj tajný zdroj síly. Střelci, do života patří nejen úspěchy, ale také omily. Kozorozi, bezchybně vyřešíte i zapeklité situace. Vodnáři, je čas na mírnou sebereflexi. A co my ryby, měli bychom být hravější a každý den si užívat lehko.

0: že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr. Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují. Jen žádný anděl nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce

tak jsem vstál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů, s námi víte o těch nejzajímavějších, také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels, ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival, ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o stroji.

0: a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi, chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat Festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
0: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
0: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku

0: Folky Rock Opers.
1: To zní zajímavě, Art Beat Festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici k Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
0: Přesně tak, chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi, děti mají vlastně

0: takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Art Beatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Art Beat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že nejoblíbenější písničky mají stejné tempo, jakým bije naše srdce? O hudbě víme téměř vše. Rádio

vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

0: počasí.
1: V pátek čekáme přeháňky, ale místy také polojasno až oblačno. Odpolední teploty vystoupí na 18 stupňů Celsia. Sobota nabídne podobné počasí, jen o trochu tepleji, až 22 stupňů Celsia. Ve Skandinávii čekají na stejné dny teploty jen kolem 10 stupňů, zatímco ve Středomoří bude místy přes 30. Haná tak zůstane přesně uprostřed mezi chladným severem a horkým jihem Evropy.

0: hvězd ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Dobré ráno všem, jdeme na to. Berani, nemusíte spěchat, klidně uberte na rychlosti. Býci, v naléhavých případech postupujte obezřetně. Blíženci, těší vás, když je všechno v pořádku a v normě. Raci, bohatství ducha určitě znamená víc než peníze. Lvi, když chcete, umíte udělat malý zázrak. Pany, máte svůj cíl i směr a to je ta správná cesta. Váhy, podstatný pro vás bude duševní relax. Štíři, regeneraci berte jako svůj tajný zdroj síly. Střelci, do života patří nejen úspěchy, ale také omily. Kozorozi, bezchybně vyřešíte i zapeklité situace. Vodnáři, je čas na mírnou sebereflexi. A co my ryby, měli bychom být hravější a každý den si užívat lehkost okamžiku.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Jahody, jahody.
3: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme ráno na jedničku.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky

0: Páteční ráno tady u nás nahané Miley Cyrus, také kapela Krištof. Nebo Katrina and the Waves. A po 6. hodině se samozřejmě budeme bavit také o fotbale. Na mistrovství světa právě skončilo utkání Česko versus Korea. Bohužel pro nás neúspěšně, prohráli jsme 1-2, ale kluci bojovali. Více po 6. teď nové zprávy, je 5:57.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report CZ. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Až 6 let vězení hrozí 3 mužům, kteří loni na začátku listopadu ukradli kabeláž na železničním koridoru v Lipníku. Šlo o kabely pro obsluhu návěstidel a výhybek. Muži způsobili 20-hodinový kolaps a škodu asi za 2,25 milionu korun. Ve čtvrtek stanuli u soudu, rozsudek ale ještě nepadl. Kvůli nepřítomnosti důležitého svědka se proces odročil na 2. července. Trojice mužů se k činu před Přerovským soudem přiznala. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
2: Sport.
4: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.
2: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
3: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
2: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
3: Přes 3,5 hodiny denně.
2: Zatímco jinde se zběsile kliká nebo přelaďuje, u nás se prostě poslouchá.
3: Jsme vám za to šíleně vděční a upřímně, je to naprosto boží pocit mít ty nejvěrnější lidi v éteru. Děkujeme.
2: Počasí.

0: Nepodobné počasí, jen o trochu tepleji, až 22 stupňů Celsia. Ve Skandinávii čekají na stejné dny teploty jen kolem 10 stupňů, zatímco ve Středomoří bude místy přes 30. Haná tak zůstane přesně uprostřed mezi chladným severem a horkým jihem Evropy.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omega Sport.cz.
2: Doprava.

0: nebo taky 175 320 hodin. Taková doba uplynula od doby, kdy Česko naposledy skórovalo na fotbalovém mistrovství světa. Tehdy se psal rok 2006 a opět se to podařilo dnes v zápasu před pár minutami proti Koreji.
1: Do poslední chvíle a pak tam vypadne.
0: Ale! Dlouhý out! Specialista českého týmu Ladislav Krejčí si naběhl na vhazování Vladimíra Coufala. Trefil ho. Ano, takhle nás dneska ráno rozjásal Láďa Krejčí v 59. minutě utkání, ale Korea na ten zápas i kvůli naší druhé neuznané brance nakonec otočila. Prohráli jsme 1-2. I o tom se dneska bude mluvit v českém fotbalovém světě a my přejeme den plný výher. Je pátek 12. června 6 hodin 9 minut.
2: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Ahoj, tady Richard Krejčo z kapely Krejštof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládžia. Užijte si to.

0: Tak co, jak se vám to líbí? Řekli jsme si, že tohle by vás mohlo zajímat a tohle patří do nejlepšího hudebního výběru, novinka od kapely Kryštof, Půlnoční hřích. Půlnoční hřích, to nám právě dohrává. Půlnoc se pomalu blíží v Mexiku, kde naše fotbalisté před pár minutami bohužel prohráli úvodní zápas v základní skupině na mistrovství světa. Proti Koreji jsme nejdřív vedli, ale soupeř nakonec otočil na 1-2. I to je dnešní fotbalové téma číslo 1 na vlnách Rádia Haná. Teď je 6 hodin 17 minut. Vy už možná vyjíždíte z garáže, vyrážíte na cesty autem, pozor na bouraný autobus na výjezdu z Mohelnice na Zámřech. O tom také více v dopravě Rádia Haná před 6:30 a teď dnešní gratulanti.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pátek 12. června, kulatou 40 má náš olomoucký Šimon Pelikán, kapitán Olo lodi, milovník divoké přírody, moře a všeho, co plave. Slaví také herec David Novotný, toho známe i jako Jardu Kužela z okresního Přeboru.
2: Je to na fundindum.
0: Na dnešek připadá také den arašidových sušenek, nebo den červených růží a ty si zaslouží všechny Antonie, Toninky a Toničky k dnešnímu svátku. Tedy ideální sestava na dnešek, sušenky, růže a rádio. Je 12. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
3: Tana Oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana Oční klinika CZ.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
0: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a

0: www.hrdce.eu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Savmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Páteční ráno s Rádiem Hana a s Alexem Voranem v naprosté pohodě. Víte, kdo zpívá kultovní rockové pecky jako silný refrén Lesbians and Gay Song nebo Malá žužužu. Je to slovenská legenda kapela Horký žeslíže, které příští týden ve čtvrtek vystoupí v Olomouci na velmi netradičním festivalu. S naším ranním hostem o tom budeme mluvit už po půl sedmé. A teď v 6.29 doprava i počasí Rádia Hana. Ranní teploty v Olomouci a ve Vyškově u 9 stupňů, Svitavy a Bruntál měří 6,5 stupně. Z rána mnohde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo a teplotní maxima 15 až 18. Doprava. Bouračka autobusu na Mohelnicku a policie v Prostějově nebo na Holešovsku. Víme, jak se jezdí tady. Nehoda autobusu a auta se odstraňuje na výjezdu z Mohelnice na Zábřeh. Je to v místě, kde se Zábřežská napojuje na dálnici. A policejní hlídky teď pomáhají a chrání v Prostějově za Olomouckou, také nedaleko Holešova mezi Jankovicemi a Hlinskem. Na ranních cestách spolu autem i busem, chůzí i klusem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Dobré ráno. Dobré ráno.

0: Každé ráno si sami určujete, jaké rádio naladíte. My děkujeme, že i dneska je to Hana. A co myslíte, přátelé, naše milovaná rádiová rodina, dá se nějak ovlivnit, jaké se nám v noci zdají sny? Existuje něco jako sen na přání? My tomu společně přijdeme na kloub na vlnách rádia Hana po 6:45. A teď 8 minut po 6:30 si s naším ranním hostem uděláme plány na příští čtvrtek.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů. S námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden.

0: Bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels, ahoj.
1: Ahoj, Luky.
0: V Olomouci se blíží Artbeat festival, ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
1: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi, chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
0: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
1: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
0: Ano.
1: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního roku

0: Free Fall či Rock Opera.
1: To zní zajímavě. Art Beat Festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici k Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě?
0: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně v

0: takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberk. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
12: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
13: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
7: Rádio Haná.
8: Nejlepší hudební výběr.

Máme Rádio Hana, dobré páteční ráno, 12. červen, svátek slaví Toničky, hraje vám Cyndi Lauper za chvilku, ale pardon, baby goodbye, 6 hodin 52 minuty. Přátelé, víte, kolik snů se vám zdálo v noci na dnešek? Pravděpodobně ani jeden, pravděpodobně ani dva, ale podle vědců jich většina z nás za noc zvládne 4 až 6, jenomže ráno si samozřejmě obvykle pamatujeme maximálně tak jeden a někdy ani ten ne. No ale ještě zajímavější je, že jsme pro vás našli, že můžeme částečně ovlivnit, o čem se nám bude v noci zdát. Je to vlastně takový sen na přání a je to tak, že když před spaním intenzivně přemýšlíme o nějakém člověku, o nějakém problému, o nějaké výzvě nebo o nějakém zážitku, tak je opravdu mnohem větší šance, že tu hlavu si naprogramujeme a že ta věc se nám potom objeví taky v našem snu. Spoustě z nás se mohlo zdát v noci na dnešek o fotbalu. Česko má za sebou první zápas na mistrovství světa proti Kroji. Prohráli jsme 1-2 s Korejci a taky to bude hlavní sportovní téma dalších zpráv na vlnách Rádia Hana před 7 hodinou. Dobré ráno, baby, goodbye. Baby.

0: hodin 55 minut, dobré ráno, Radio Hana hraje přesně podle vašeho gusta. Zdravíme všechny, kteří si budíček nařídili na brzkou čtvrtou ranní hodinu, aby na vlastní oči v televizi viděli první gól Česka na mistrovství světa po 20 letech v zápase proti Koreji. Ho dal Láďa Krejčí. Láďo, jak jsi ho užil?
1: Nějak jsou nás dvě situace, které nezvládneme.
0: Aha, až takhle, dobře. Tak celý pozápasový rozhovor s Láďou Krejčím už po 7 hodině. Tady u nás na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A budeme si hrát velmi příjemně. Ještě lepšímu probození Ace of Base, Somber. Bude taky Adam Djurica, jeho mandolína. Taky Láďa Krejčí, no.
1: Nějak jsou nás dvě situace, které nezvládneme.
0: Nové zprávy teď, 6.56, dobré ráno.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 7 hodin.
4: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Pojďte si poslechnout zprávy. Je pátek 12. června. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy z nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice. Řidiči v Olomouckém kraji, pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. O pětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta. Ta tu stojí v průměru 38,50.
2: Sport.
5: Čeští fotbalisté vstoupili do bojů na mistrovství světa porážkou. I když se jim v prvním utkání zpočátku dařilo, na úvod jsme se střetli s Jižní Koreou. V 59. minutě jsme se dostali do vedení 1-0, ale Korea později otočila a padli jsme 1-2.
2: Počasí.
0: Bude to o víkendu na deštníky nebo na sluneční brýle? Během pár vteřin si v tom uděláme jasno. Víme, jak bude, více právě teď. Dnes tedy v pátek z rána leckde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti, na oblačno až zataženo. Teplotní maxima dnes 15 až 18. V sobotu ráno a dopoledne možnost přeháněk, odpoledne polojasno anebo oblačno, teploty 18 až 21. Neděle polojasná anebo oblačná a teploty mají seskočit na 16 až 19 stupňů Celsia.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava.
0: Bouračka autobusu na Mohelnicku a policie v Prostějově nebo na Holešovsku. Víme, jak se jezdí tady. Nehoda autobusu a auta se odstraňuje na výjezdu z Mohelnice na Zábřeh. Je to v místě, kde se Zábřežská napojuje na dálnici. A policejní hlídky teď pomáhají a chrání v Prostějově za Olomouckou, také nedaleko Holešova mezi Jankovicemi a Hlinskem. Na ranních cestách spolu autem i busem, chůzí i klusem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Nejlepší hudební výběr.

kdykoliv si naladíte rádio, je tady pro vás. A ráno je krásnější. Posloucháte Rádio Haná, 7 hodin, 3 minuty. Jsme s vámi v autorádiu, v rádiu na poličce, nebo v online aplikaci na mobilu. Dobré ráno.

0: 90. Coolio Gangsta's Paradise, pátek 12. červen, rozehráváme spolu, posloucháte Radio Hanan 7 hodin 10 minut, dáváme vám super hudební přihrávky, naše zpravodajové posílají nejlepší informační centry, po čtvrt na 8 s Kvítkem prokličkujeme mezi horoskopy a pokud máte hlučného souseda, který je současně také vášnivý sportovní fanoušek, tak je možné, že vás dneska kolem čtvrt na 6 ráno přes stěnu probudil jeho radostný křik a oslava prvního českého gólu na mistrovství světa po dlouhých 20 letech.
1: Do poslední chvíle a pak tam vypadne.
2: Specialista českého týmu Ladislav Krejčí si naběhl na vhazování Vladimíra Coufala, trefil ho dokonale.
0: Láďa Krejčí dneska vysílá s námi, tak Láďo, jak jsi užil úvodní gól na mistrovství světa?
3: Nějak jsou nás dvě situace, které nezvládneme, říkáme si, že dobrý, nějak se prostě zžíváme pořád s novou taktikou, už se všichni noví na mistrovství světa, nějaká nervizita může být, takže nějaký te předvedené, že dopředu může se stávat, ale víme, že ta kompaktnost a ta nedostupnost do té naší brány musí být nulová, jako musíme být pospolu a dostaneme dva góly podobného stylu. Teď to naštvání bude, ale od zítra se musíme připravovat na další zápas, víme, jak bude důležitý zlomový a musíme se z toho poučovat a nepředvádět tohle další zápase.
0: Tohle říká Láďa Krejčí, který se sice zapsal do historie mistrovství světa brankou na 1-0, ale Korea nakonec dokázala otočit a naše premiéra na šampionátu končí porážkou 1-2. Hlavou vzhůru, další mač hrajeme příští týden ve čtvrtek v 6 večer našeho času proti Jihoafrické republice. Tak co myslíte? Nahecují se kluci a vezmeme 3 body?
4: Radio Hana. Ranní topka.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: A nám přeje dokonalé páteční ráno, je 7 hodin 17 minut, my vám gratulujeme, zvládli jste skoro celý pracovní týden, poradili jste si takřka se vším, co pro vás připravil. Dneska ještě posledních pár hodin v práci, na brigádě, na stavbě, na schůzkách, v obchodě, ve skladu, kdekoliv jinde. No a potom začne další červnový víkend. Hlavně se ale před víkendem v pořádku vrátit domů z dnešních pátečních cest. Nedaleko Valmezu je teď osobní auto v Příkopě, více info přidá naše dopravní centrála na vlnách rádia Hana před 7:30. A teď jsou tu horoskopy s Kvítkem. Dobré ráno.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
2: Dobré ráno všem, jdeme na to. Berani, nemusíte spěchat, klidně uberte na rychlosti. Býci, v naléhavých případech postupujte obezřetně. Blíženci, těší vás, když je všechno v pořádku a v normě. Radci, bohatství ducha určitě znamená víc než peníze. Lvi, když chcete, umíte udělat malý zázrak. Pany, máte svůj cíl i směr a to je ta správná cesta. Váhy, podstatný pro vás bude duševní relax. Štíři, regeneraci berte jako svůj tajný zdroj síly. Střelci, do života patří nejen úspěchy, ale také omily. Kozorozi, bezchybně vyřešíte i zapeklité situace. Vodnáři, je čas na mírnou sebereflexi. A co my ryby, měli bychom být hravější a každý den si užívat lehkost okamžiku.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
7: řeky. Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
11: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu. Olomoucký report CZ.
19: Pořád se něco děje.
18: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
20: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
19: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
21: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
22: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
23: Rádio Hana.
24: Ráno je...

naše ranní jízda z One Republic jejich Runaway ve vysílání Rádia Haná. Dobré ráno. Za 15 vteřin bude full 8. 7305 dní, nebo taky 175 320 hodin, přátelé, taková doba uplynula od doby, kdy jsme prožili něco, co se znovu opakovalo až dneska ráno. O čem je řeč, to prozradíme na Hané už po půl osmé. Poslouchejte dál. Asistovat nám u toho budou další hity pro vás Boston, jejich Modern Feeling nebo Jeleni.

0: Ani oblačnosti na oblačno až zataženo a teplotní maxima 15 až 18 stupňů Celsia. Přijeme dobré ráno, je pátek 12. června, jsme s vámi i za volantem.
1: Doprava.
0: Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton, dnes ráno se bourá kousek od Valmezu a policie měří na D1 u Kojetína. Víme, jak se jezdí tady. Parkujete auto v centru Olomouce? Pak existuje varianta, že možná budete muset nejpozději do dnešní půlnoci přeparkovat. Sledujte značky upozorňující na zákaz zastavení. Jak se zítra poběží? Šantovka běh 5 kiláků startuje zítra o 15:30 přes Dobrovského envelopu a třídu Svobody. Rodina míle je zítra od 5 přes Dolní náměstí a třídu Svobody a hlavní 21-kilometrový závod olomouckého půlmaratonu startuje zítra v 7 večer. Co to znamená? Že kolem 18. hodiny se začnou uzavírat ulice po trase hlavního závodu a postupně se budou otevírat po proběhnutí posledních běžců od 21. hodiny dál. Nedaleko Valmezu právě teď auto v příkopě, pozor, mezi obcemi Poličná a Branky, policie je na místě a policie teď měří řidiče závodníky a také kontroluje platnost dálničních známek na 244. kilometru D1 u Kojetína. Jedeme s vámi a přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: S vámi počítáme ve vysílání Rádia Haná, stejně jako právě teď Zjelený, za chvilku Ronan Keaton, také John Cicada, 7 hodin a 37 minut. A teď nám povězte upřímně na rovinu. Vstávali jste dneska, nebo jste si výsledek dnešního utkání na mistrovství světa poslechli až po skončení od nás na vysílání Rádia Haná? Ano, dneska Česko odehrálo po 20 letech něco, co tady dlouho nebylo.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Vaše fotbalové rádio hraje s vámi. Vzpomínáte si na jména jako Martin Blaha, Tomáš Lovásek, Roman Hubník, Michal Vepřek, Aleš Škerle, Tomáš Janotka, Melíňo nebo David Rojka. Právě tihle hráči oblékali dres Sigmy Olomouc v době, kdy Česko naposledy hrálo na mistrovství světa. Tehdy se psal rok 2006. 7305 dní, nebo taky 175 320 hodin. Taková doba uplynula od doby, kdy Česko naposledy skórovalo na mistrovství světa. A opět se to podařilo dnes ráno v zápasu proti Koreji.
2: Do poslední chvíle a pak tam vypadne.
3: Dlouhý out! Specialista českého týmu Ladislav Krejčí si naběhl na vhazování Vladimíra Coufala. Trefil ho dokonale.
0: Sice jsme nakonec prohráli 1-2, ale přesto slavíme, protože Česko po dlouhých 20 letech znovu skórovalo na mistrovství světa. A to se počítá. Přejeme vám den plný výher a fandíme dál.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření dlouhodobě.

0: Matouška bez kompromisů.
1: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci.
2: U souseda v Přerově či na tropickém ostrově.
1: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes rádio Hana.cz
2: a naši mobilní apku.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší

0: Přerově 14. června.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
9: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
8: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
8: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
11: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Rádio Hana.

0: Hwangin Beoma, Oh Yeah You. Hwangin Beoma, Oh Yeah You. Ještě jednou Hwangin Beoma a Oh Yeah You. Posloucháte Rádio Hana a toto, tedy Hwangin Beoma a Oh Yeah You. Doufám, že to čtu správně. Toto minutu po 7:45 není nějaké páteční zaklínadlo. I kdyby samozřejmě zaklínadlo by to být mohlo, ale toto jsou jména dvou hráčů Jižní Koreje, kteří nám dneska brzy ráno našeho času dali dva góly a česká premiéra po 20 letech skončila tedy porážkou na mistrovství světa 1-2. Že to tak vůbec být nemuselo, že jsme mohli klidně vyhrát nebo třeba minimálně remizovat. To ví i náš trenér Miroslav Koubek, kouči.
1: My jsme určitě měli minimálně na bod a sáhli jsme po něm až do posledních vteřin. Měli jsme tam šance obrovský Adamem Ložkem, druhou půli a teďko na Sáďou, Michalem Sadílkem. To každý mu stvarilo to svoje. My samozřejmě jsme měli dobré zbraně, měli jsme i dobré pasáže. Ona měla velký problém s naší prací ve vzduchu, ale v té fotbalovosti prostě je lepší.
0: V pátek ráno s námi takhle na Hané vysílá i kouč naší repre Miroslav Koubek. Češi prohráli úvodní duel s Koreou 1-2. Ve zprávách před 8 hodinou na zeleném travnatém pažitu zůstaneme, jenom kopačky vyměníme za tenisovou raketu a budeme sledovat postup našeho Jirky Lehečky turnajem ve Stuttgartu. Buďte u toho a mějte hezké ráno teď s Johnem Sekadou. Radio.

0: Fotbalové dobře naladěné rádio Hana, hrajeme přesně tak, jak to milujete. Je 7:50, hezké páteční ráno. My jsme si před chvilkou řekli dvě jména korejských fotbalistů, kteří nám dneska ráno našeho času dali dva góly na mistrovství světa. Hwang In-beom a Oh Hyun-gyu, a prohráli jsme 1-2 s Koreou. Jakoby té Koreji nebylo málo v našem vysílání, tak na Moravě už začala sezona komárů a pít nám krev může i takzvaný komár korejský. Tak je o něm za moment v dalších zprávách tady u nás na Hané.
1: Rádio Hana.
2: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy Rádia Hana vždy 5 minut před celou.

0: Ve vašich uších díky Rádiu Haná právě teď parkují Becky Hill a Galantis, jejich Run, chvilku před 8 hodinou. Přátelé, parkujete auto v centru Olomouce? Pokud ano, existuje jistá varianta, že budete muset nejpozději do půlnoci přeparkovat.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Taky o tom v další dopravě. A po 8 hodině nejlepší hudební výběr Hit za hitem na vlnách Rádia Haná. Ať dnešek stojí za to, těší se na vás. Před víkendem Weekend, taky Eva Farná.
2: Mám vlastně od pámbička buky jako skříň, jako skříň.
0: A pro vás je pro vaše nejlepší přátelé, seriáloví přátelé, Rembrandt. Vaši nejlepší rádioví kámoši, to jsme my na vlnách Rádia Haná. Celý tým přeje úžasný pátek. Tomáš Gottwald na zprávy dřív než ostatní, 7.55.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
4: Bude 8 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Máme tu pro vás další zprávy právě teď. Je pátek 12. června. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí Veletrh Moravia Sport Expo 2026, který začíná dnes v 9 hodin na výstavišti Flora Olomouc. Program akce najdeme na webu akce.flora-ol.cz a pavilon A i jeho okolí se na 2 dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou i soutěže a workshopy.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: Těžba úvěrovan na Přerovsku nejspíš nebude. Radní Olomouckého kraje odmítli změnit zásady územního rozvoje a zablokovali tak plánovanou těžbu štěrkopísku mezi obcí Věrovany na Olomoucku a Citovem na Přerovsku. Proti záměru firmy České štěrkopísky bojují i samotné obce. Definitivně o tématu rozhodne zastupitelstvo 22. června, píše ČTK. Už nás mohou otravovat komáři. Jak píší veřejnoprávní média, jejich sezóna v Česku začala, i když je teď aktivita komárů mírná. V půlce léta se v Česku mohou objevit i invazní druhy, například komár japonský a korejský.
4: Sport.
6: Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka zvládl postup do čtvrtfinále na travnatém turnaji ATP ve Stuttgartu. Podařilo se mu otočit duel s Australanem Jamesem Duckworthem, když vyhrál po setech 6-7, 6-4 a 7-6.
4: Počasí.
0: Pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat aplikaci v mobilu, stačí poslouchat tohle rádio. Víme, jak bude, ráno leckde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo. Teplotní maxima dnes 15 až 18. Zítřejší teploty 18 až 21. V sobotu ráno a dopoledne možnost přeháněk, odpoledne polojasno anebo oblačno. V neděli se má trošku ochladit na 16 až 19 stupňů a konec týdne má být polojasný nebo oblačný.
3: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
4: Doprava.
0: Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton, dnes ráno se bourá kousek od Valmezu a policie měří na D1 u Kojetína. Víme, jak se jezdí tady. Parkujete auto v centru Olomouce? Pak existuje varianta, že možná budete muset nejpozději do dnešní půlnoci přeparkovat. Sledujte značky upozorňující na zákaz zastavení. Jak se zítra poběží? Šantovka běh 5 kiláků startuje zítra o 15:30 přes Dobrovského envelopu a třídu Svobody. Rodina míle je zítra od 5 přes Dolní náměstí a třídu Svobody a hlavní 21-kilometrový závod olomouckého půlmaratonu startuje zítra v 7 večer. Co to znamená? Že kolem 18. hodiny se začnou uzavírat ulice po trase hlavního závodu a postupně se budou otevírat po proběhnutí posledních běžců od 21. hodiny dál. Nedaleko Valmezu právě teď auto v příkopě, pozor, mezi obcemi Poličná a Branky, policie je na místě a policie teď měří řidiče závodníky a také kontroluje platnost dálničních známek na 244. kilometru D1 u Kojetína. Jedeme s vámi. vámi a přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Hana.

0: Zpívá si s vámi Rádio Hana. Dobré páteční ráno, 12. červen, svátoslaví Toničky, 8 hodin, 6 minut. Přátelé, víte, kolik snů se vám zdálo v noci na dnešek? Pravděpodobně to nebyl jeden sen, pravděpodobně to nebyly dva sny, ale podle vědců jich většina z nás těch snů za noc zvládne 4 až 6. Jenomže klasika ráno si obvykle pamatujeme maximálně jeden a nikdy ani ten ne. No ale pozor, ještě zajímavější o těch snech je to, to jsme také pro vás tady v Rádiu Hana našli, že prý můžeme částečně ovlivnit, o čem se nám bude zdát. Vlastně takový sen na přání, jak to funguje? No, když před spaním intenzivně přemýšlíme o nějakém člověku, o nějakém problému nebo o nějakém zážitku, tak je opravdu větší šance, že se nám to projeví taky v našem snu. Spoustě z nás se mohlo zdát v noci na dnešek o fotbalu. Česko má za sebou první zápas na mistrovství světa proti Koreji. Prohráli jsme 1-2 a na rozky dneska slaví náš oblíbený fotbalista Jarda Kužel z okresního Přeboru. I tomu spolu popřejeme už do 7 minut. Tak zpívá Eva Farná, hezké ráno.
1: Mám prostě

0: autě z parkoviště vyrážíte na ranní cesty, pozor aktuálně na nehody. Na Vyškovsku, tady se bude v Ivanovicích Náne. Nehodové formuláře se právě teď vypisují také na Boskovicku, nedaleko obce Sloup. Více v dopravě, Radia Hana pro vás budeme mít ještě před 8:30. Zaspívají další hvězdy, třeba Rembrandt nebo Adonks. A teď v 8:14 dnešní tipy, komu pogratulovat.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme pátek 12. června, kulatou 40 má náš olomoucký Šimon Pelikán, kapitán Ololodi, milovník divoké přírody, moře a všeho, co plave. Slaví také herec David Novotný, toho známe i jako Jardu Kužela z okresního Přeboru.
2: Je to na fundindum.
0: Na dnešek připadá také den arašídových sušenek nebo den červených růží a ty si zaslouží všechny Antonie, Toninky a Toničky k dnešnímu svátku. Tedy ideální sestava na dnešek, sušenky, růže a rádio. Je 12. června.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po 9:00.
3: Jedině na Rádiu Hana.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
3: Rádio Hana,
1: Skyrock
3: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
3: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
3: Stahujte,
1: poslouchejte,
3: užívejte. Dobrý den.
5: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
8: Jahody, jahody.
9: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
10: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
11: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: držíme zakázky v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Radio Hana. Nejlepší.

0: V naprosté, v naprostém pohodě. Víte, kdo zpívá kultovní rockové pecky jako Silný refrén, Lesbians and Gay Song nebo Malá žužužu? Jsou to slovenské legendy, Horký žeslíže. Příští týden ve čtvrtek vystoupí v Olomouci na velmi netradičním festivalu. S naším ranním hostem si o tom budeme povídat už po 8:30. A teď v 8:25 doprava i počasí Rádia Hana. Ranní teploty v Olomouci i v Moravském Berouně teď kolem 13 stupňů. Šumperk hlásí skoro 15 stupňů. Z rána mnohde sluníčko. Přes den přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo. A teplotní maxima 15 až 18. Doprava. Olomouc se chystá na zítřejší půlmaraton a v pátečním provozu se bourá na Vyškovsku, taky na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se připravujeme na zítřejší půlmaraton, uzavírky, objížďky při naší web report.cz, také web dopravního podniku. Částečné omezení tramvajového, také autobusového provozu v Olomouci začíná zítra už odpoledne kolem 15. hodiny kvůli menšímu 5-kilometrovému závodu. A hlavní 21-kilometrový závod začne omezovat dopravu 2 hodiny před jeho startem, tedy už kolem 5. odpoledne. Myslíme na to. Co páteční provoz? Ivanovice na Hané na Vyškovsku, tady ranní nehoda na ulici Osvoboditelů a auto narazilo do stromu na Boskovicku mezi Němčicemi a Sloupem. Na pátečních cestách spolu autem, busem, chůzí i klusem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.

0: Máme šestý smysl, máme Anuka, Radio Haná hraje přesně podle vašeho gusta, 8:30. Zdravíme všechny, kteří si budíček dneska nařídili na brzkou 4. ranní hodinu, aby na vlastní oči v televizi viděli první gól Česka na mistrovství světa po 20 letech. Dal ho Láďa Krejčí. Láďo, jak jsi ho užil?
1: Nějak, jsou nás dvě situace, které nezvládneme.
0: Dobře, celý pozápasový rozhovor s Láďou Krejčím, který bude velmi zajímavý, uslyšíte už po 8:45. A teď si prosím pěkně ještě otevřete diář a mrkněte, co dělat příští týden ve čtvrtek. Pokud nic, tak teď už máte plán.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů. S námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels. Ahoj.
3: Ahoj, Luky.
0: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat?

vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku

0: Freefall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Art Beat Festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici K Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
0: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do

0: strany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Světspánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Světspánku.cz.
7: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak.
12: Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
13: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
14: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
15: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
16: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
18: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: pátek 12. června rozehráváme spolu 3 minuty po 8:45. Radio Hana vám dává super hudební přihrávky. Naše zpravodajové posílají nejlepší informační centry. Po 9. hodině prokličkujeme naší procházkou pamětí. A pokud, přátelé, máte hlučného souseda, který je současně sportovní fanoušek, tak je možné, že vás dneska kolem 5:45 ráno probudil jeho radostný výkřik a oslava prvního českého gólu na mistrovství světa po dlouhatánských 20 letech.
1: Do poslední chvíle a pak tam vypadne.
0: Ale dlouhý out! Specialita českého týmu Ladislav Krejčí si naběhl na vhazování Vladimíra Coufala. Trefil ho dokonale. Tak ten gól dal Láďa Krejčí, ale moc si ho neužil. On totiž dostal otázku po skončení utkání, tak co, Láďo, dal jste góla, jaké to bylo, jak jste si to užil, odpověď tahle.
2: Nějak jsou nás dvě situace, které nezvládneme, říkáme si, že dobrý, nějak se prostě zžíváme pořád s novou taktikou, už se všichni noví na mistrovství světa, nějaká nervozita může být, takže nějaký te předvedené, že dopředu může se stávat, ale víme, že ta kompaktnost a ta nedostupnost do té naší brány musí být nulová, jako musíme být pospolu a dostaneme dva góly podobného stylu. Teď to naštvání bude, ale od zítra se musíme připravovat na další zápas, víme, jak bude důležité zlomovej a musíme se z toho poučovat a nepředvádět tohle další zápasy.
0: Naprostý souhlas říká Láďa Krejčí, který se zapsal do historie mistrovství světa brankou na 1-0 dneska brzy ráno, ale Korea nakonec dokázala otočit na naše premiéra na šampionátu, proto končí prohrou 1-2. No, hlavou vzhůru, další mač hrajeme příští týden ve čtvrtek v 6 večer našeho času proti Jihoafrické republice. Tak co myslíte, nahecují se kluci a vezmeme 3 body za vítězství?

0: Ráno je nejlepší, když jsme spolu, tak máme 8 hodin 54 minuty, přejeme peckovní pátek, gratulujeme vám, zvládli jste skoro celý pracovní týden, poradili jste si skoro se vším, co si pro vás týden připravili. Dneska ještě posledních pár hodin v práci, na brigádě, na stavbě, na schůzkách, ve skladu, v obchodě, nebojte, ono to uteče a potom začneme spolu další červnový víkend. Hlavně se samozřejmě je důležité vrátit v pořádku domů z těch dršních cest. Celé ráno mezi 6 a 9 jsme spolu sledovali dopravu na Moravě, připravovali se zítra na olomoucký půlmaraton, také si povídali s českými hráči i s naším trenérem o dršní ranní prohře na mistrovství světa českého týmu s Koreou 1-2. Nebo jsme poradili, jak si v noci přivolat sen na přání. A vaše přání bude v procházce paměti Rádia Hana a po 9 hodině dokonale splněno. Pak když si přejete, abychom se spolu vrátili do 90.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Protože ty nás čekají. S blížícím se létem budou holky, letní ráno, také Phil Collins. A pod hudebním kotlem přitopí Liquido Narkotik. A to je, přátelé, pořád jenom malá ochutnávka toho, co nás čeká po 9. hodině. Procházka pamětí, 90. a teď nové zprávy. Dřív než ostatní a Tomáš Gottwald v 8.55.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
3: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jaké to je pohybovat se na vozíku? To každý rok umožňuje poznat olomoucká štafeta na vozíku. Během akce, která začíná nyní v 9 hodin, si lze jízdu na invalidním vozíku vyzkoušet na čtvrtkilometrové trati na Rudolfově aleji ve Smetanových sadech v Olomouci. Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Lešení bude na Rígrově náměstí v Kroměříži. Město tu nechá opravit budovu u Šafaříkovy ulice, sníží energetickou náročnost domu. Jde o školní jídelnu základky Komenského. Práce začínají v tomto měsíci a potrvají půl roku.
3: Sport.
4: Pátý finálový zápas má za sebou NHL. Tentokrát výhru dobili hokejisté Caroliny, kteří zvítězili doma nad Vegas 4-2 a v sérii o zisk Stanley Cupu vedou 3-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl si při utkání připsal asistenci.
3: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v pátek.
3: Počasí.
0: Bude to o víkendu na deštníky nebo na sluneční brýle? Během pár vteřin si v tom uděláme jasno. Víme, jak bude, více právě teď. Dnes tedy v pátek z rána leckde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti, na oblačno až zataženo. Teplotní maxima dnes 15 až 18. V sobotu ráno a dopoledne možnost přehánět k odpoledne polojasno anebo oblačno, teploty 18 až 21. Neděle polojasná anebo oblačná a teploty mají se skočit na 16 až 19 stupňů Celsia.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
3: Doprava.
0: Olomouc se chystá na zítřejší půlmaraton a v pátečním provozu se bourá na Vyškovsku, taky na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se připravujeme na zítřejší půlmaraton. Uzavírky, objížďky přináší web report.cz, také web dopravního podniku. Částečné omezení tramvajového, také autobusového provozu v Olomouci začíná zítra už odpoledne kolem 15. hodiny kvůli menšímu 5-kilometrovému závodu. A hlavní 21-kilometrový závod začne omezovat dopravu 2 hodiny před jeho startem, tedy už kolem 5. odpoledne. Myslíme na to. Co páteční provoz? Ivanovice na Hané na Vyškovsku, tady ranní nehoda na ulici Osvoboditelů a auto narazilo do stromu na Boskovicku mezi Němčicemi a Sloupem. Na pátečních cestách spolu autem, busem, chůzí i klusem.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: devadesátky, devadesátky, devadesátky, tell me why. Devadesátky, celou hodinu vysílá Procházka paměti rádia Hana, I want it that way, tak jsme si Backstreet Boys. Zavysílá se s námi těžký pokondr, zalistujeme si zlatými stránkami a zavoláme si třeba Phila Collins 18, také žlutého psa. Bude Emilia, Melanie C a další, no pevně se držte přátelé, bude to úžasný zážitek.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Tedy

ABBA konce 90. let, tohle jsou 18, kteří se tehdy jako mladí ambiciozní proslavili přespíváním největších abbáckých hitů a také Gemi, Gemi, Gemi. No, 18 nejsou jediní, kteří si půjčují melodie někoho jiného. Vzpomínáte třeba na Těžký pokondr? Tak tohle jsme tady v rádiu neslyšeli snad milion let. Vinetu. Celou hodinu pátráme po roce, kdy Těžký pokondr vydává album Vypuste Krakena. Na kazetách, na CDčkách máme plno přespívaných písniček tehdy konce 90. let, jako třeba Vinetu, nebo také Volare Cantare alias

0: Víte, jak zní česká verze téhleté písničky? Já si myslím, že někde v paměti to ještě najdete, co? Český refrén hitu I Promise Myself si osvěžíme po půl desáté a budeme listovat zlatými stránkami. Víte, kde jste je měli domaskované?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz a naši mobilní apku.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Rádio Hana, Procházka pamětí.
9: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Procházka paměti Rádia Haná, posloucháte Žlutého psa, který před pár týdny vystoupil v Olomouci na Horním náměstí v rámci Tvaruškového festivalu. Další voňavé devadesátkové hity jsou na cestě, Emilia nebo také Melanie C. A teď v 9.25 pohled na moravské silnice. Doprava. Na Moravě v pátek dopoledne bez vážných nehod s policejními hlídkami. Pojďme si je zmapovat. Policejní hlídka v Olomouci na Volkrovce, taky na Brněnské, další na 8. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov u Drysic. Pozadu nezůstává ani úsek mezi Holešovem a Frištákem, tady je policie u Žabárny a řidiči hříšníci jsou teď pokutováni i v Hranicích poblíž Orlenu na Olomoucké. Jedeme s vámi. Doprava.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Haná.
3: Procházka paměti.
2: Milujeme.

0: Tak co, máte dneska divočinu? Nebo je to pohoda? V práci za volantem doma. Emilia, Big Big World. 9:29. Samé hudební laskominy z jednoho roku. Doufám, že si na nich pochutnáváte tady u nás v Procházce pamětí. Jdeme po stupách hudební historie. Pojďme zrychlit.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

Na našem rádiovém pátečním nebi září 90-kové hvězdy. Tohle je další z nich. Vracíme se do roku, kdy Melanie C ze Spice k na solové dráze překvapuje touto super baladou. Tohle milujeme. Je to písnička o tom, že i ty největší hvězdy občas potřebují pomoc najít své světlo na obloze. V tomto roce listujeme zlatými stránkami, hledáme telefonní kontakty, vzpomínáme společně na tu velkou, těžkou, žlutou bichli, na tu knihu, kterou jsme měli třeba většinou schovanou ve skřínce pod pevnou linkou. My jsme si tehdy ještě spoustu telefonních čísel v těch devadesátkách pamatovali na spaměť, no ale teď už máme všechno uloženo, kde? Samozřejmě v mobilech a v kontaktech. I to se změnilo od 90. let. Dodnes máme v hlavě uložený nejrůznější 90-kové refrény. Celou hodinu hledáme rok, kdy Těžký pokondr vydává album Vypuste Krakena. Na něm jsou různé předělávky oblíbených písniček a vzpomenete si, jaký je český refrén od Těžkýho pokondra Nika Kejmena? I Promise Myself. Zapřemýšlejte, ještě jednou to pustím. No. Co tam ti kluci zpívají místo I Promise Myself, tak zpívají? No. A teď to přijde.

0: I tohle jsou devadesátky na rádiu Hana. A po proudu hitů 90. let spolu jedeme dál. Za chvilku divočáci Fats and Small Turn Around za 90. léta. Také zpomalíme s Jožorážem. Voda, čo má drží nad vodou. Do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz a naši mobilní apku.
5: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
7: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi.

0: panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa je, že sa radovať smie.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Rádio Hana. Procházka pamětí.
7: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: co má drží nad vodou, takhle v pátek dopoledne pro vás ve vysílání Rádia Haná v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky také s Jožorážem.
1: Rádio Haná a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
0: A u té poslední písničky Procházky pamětí, která má napovědět, do kterého roku se vracíme, nemusím říkat vůbec nic. Stačí jenom pustit tohle. Stačilo pár tónů, kláves a Evropa v 90. měla nový hit. Tohle je jedna z těch písniček z jednoho roku.
1: Rádio Haná a Procházka pamětí. Dnes je to rok 1999.
0: Liquido Rádio Haná, jedem!

0: Při poslechu Rádia Hana zářím spokojeností. Tohle je jeden z největších megahitů z jednoho roku, z roku, do kterého se vracíme v procházce pamětí na vlnách Rádia Hana. Liquido, no řekněme si, že tohle je kapela jenom jednoho hitu, protože oni by toho samozřejmě nahráli více, tak ten největší úspěch zaznamenali se svým Narkotik. Mám pravdu, Marti, hezké dopoledne.
1: Ano, zdravím všechny, pěkný pátek. Je to takový návykový song, skoro narkotický bych řekla.
0: Je to kapela jednoho hitu. No takhle, my tady dneska máme taky kapelu a vzpomínali jsme na ni, která, můžeme říct, není kapelou ani jednoho svého hitu, protože oni sami nic nenapsali.
1: Oni nikdy nic nenapsali, no. Nic originálního teda, ano. Nebo aspoň si to myslím. Většinou je to postavené na tom, že jsou to cover verze a ty texty jim píše povětšinou fanánek ze Tří sester. A mluvíme o kapele?
0: Těžký pokondr. Samozřejmě originál Volare Cantare v české verzi Korále Sandále, Těžkej pokondr. My se vracíme do jednoho konkrétního roku, kdy Těžkej pokondr vydává nové album.
1: Ano, a teď si uvědomuji, že možná na tom albu je jeden originální song, že no. To Vinetu.
0: No!
1: Jako, tohle si myslím, že nikde nevykradli, ne, prostě jenom ten motiv Vinetu.
0: Tady vy ve scénáři, to můžu prozradit, máme napsáno, že originál, a já ho teda neznám, se přiznám, ale originál Super Boys a jmenuje se to Ich wünscht du warst bei mir.
1: Jo takhle, jakože no. I tohle to vykradli.
0: No, asi jo,
1: jenže
0: asi jo.
1: Tím, že to já neznám vlastně jako ten originál, Ich duš,
0: no,
1: že jo?
0: Tak to neznáme, no jasně, jasně.
1: Tak no jo, já jsem si myslela, že teda aspoň jednu udělali.
0: Dneska procházka pamětí Rádia Hana, vracíme vaše vzpomínky na 90. album Vypuste Krakena Těžkého pokondra je na světě od roku
1: 1999.
2: Hit za hitem.

0: 9.50 a 6 na Hané.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne stava pěti betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Řidiči v Olomouckém kraji, pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
2: Sport.
4: Na travnatý kurt na turnaji ATP ve Stuttgartu opět vstoupí tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. V pozici turnajové čtyřky bude hrát o postup do semifinále podniku. Čeká ho duel s nasazenou šestkou Američanem Tiafoem po 17. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
3: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
2: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
3: Přes 3,5 hodiny denně.
2: Zatímco jinde se zběsile klikáte.

0: počasí.
1: Pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat aplikaci v mobilu. Stačí poslouchat tohle rádio. Víme, jak bude. Ráno leckde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo. Teplotní maxima dnes 15 až 18. Zítřejší teploty 18 až 21. V sobotu ráno a dopoledne možnost přeháněk. Odpoledne polojasno anebo oblačno. V neděli se má trošku ochladit na 16 až 19 stupňů a konec týdne má být polojasný nebo oblačný.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
1: Na Moravě v pátek dopoledne bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Pojďme si je zmapovat. Policejní hlídka v Olomouci, na Volkrovce, taky na Brněnské, další na 8. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov u Drysic. Pozadu nezůstává ani úsek mezi Holešovem a Frištákem, tady je policie u Žabárny a řidiči hříšníci jsou teď pokutováni i v Hranicích poblíž Orlenu na Olomoucké. Jedeme s vámi.
0: Rádio Hana.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: scéně. Moc se těšíme. Nahané vás všechny zdravíme, nahané víme, že pozitivní mysl je minimálně půl úspěchu, takže nahodíme úsměv a zvládneme cokoliv, zvládneme pátek a můžeme se už také těšit na víkend. Za malou chvilku je tady Miley Cyrus nebo Ace of Base, tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
7: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
8: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
9: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.

0: Premiér od Dytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Tady je rádi.

0: Flora. Tady se totiž koná veletrh Moravia Sport Expo dneska a zítra. Tenis, gymnastika, judo, atletika, spousta možností, co si můžeme vyzkoušet dnes a zítra na olomoucké Flóře. A teď si zkuste něco představit. Otevřený prostor, žádná tlačenice a naprosto jedinečný koncert v srdci přírody s naprosto jedinečnou zpěvačkou. Tak to je Lucie Bílá pod širým nebem už dneska od 17. hodiny v Roštíně na Kroměřížsku v areálu Kamínka. A kdyby, nedej bože, náhodou pršelo, tak hlediště je zastřešené. A je to ještě pozvánka na tuhletu kapelu. To jsou Činasky, vyráží na turné po Česku po nějakých 3 letech, prý to bude stát za to a začínáme už zítra ve Valmezu. Ve Valmezu na Ledňáku, v sobotu večer Činasky, tak se budem těšit.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit. Yeah!

0: je s vámi dál, Rádio Hana. Možná jste v noci koukali doma v obýváku, anebo jste šli s partou do nějakého sportbaru, do nějaké reštiky, ano, koukali jste na fotbal a Česko-Korea a poté prohře 1-2 jste možná zklamaní, ale hlavně jste asi hodně, ale hodně unavení. Takže zíváte na celé kolo. Nevadí, zkuste zvládnout pátek a my slibujeme, že samozřejmě fotbalový šampionát budeme dál na Hané pravidelně sledovat.
1: Je to gól!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.

0: bez fúrou exkluzivních slev. Výhodně ji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
1: To je mazec.
0: Zatát, opravdový elektrospecialista.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
13: Rádio Hana.

0: Zprávy počasí a také aktuálně dopravám. Rádio Hana, teď je 10.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Pád stromu na chodník na Palachově náměstí v Olomouci. Takové oznámení řešili včera strážníci. Naštěstí při pádu stromu nedošlo k žádnému zranění. Strom se vyvrátil nejspíš kvůli podmáčení po dešti. Odstraní ho technické služby. A už to zase jede. Doprava na silnici 55 v Přerově se po dokončení protihlukové stěny v Předmostí vrátila do normálu. Estakáda, nájezd na Olomouc i dosud dopravně zatížená polní ulice jsou plně průjezdná, informuje město Přerov. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
5: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
4: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Sport. Zápas závěrečného kola Moravskoslezské fotbalové ligy mají před sebou fotbalisté Hranic. Tým z našeho regionu bude hrát venku. Vyzve Bčko brněnské Zbrojovky. Utkání v tabulce 15. Hranic a 5. Bčka Zbrojovky začne v 16.30.
2: Počasí.
0: Máme za sebou celkem chladné ráno, místy bylo jenom 5 až 8 stupňů, ale víme, jak bude, víme, že to jde hodně rychle nahoru, na sluníčku může být odpoledne i přes 20. Jinak na Moravě dál panuje proměnlivá oblačnost a od západu můžou ojedinělem dorazit lokální přehánky, hlavně v noci. Pokud jde o víkend, tak by to mohlo být v pohodě, čekáme vesměs polojasno a teploty od 18 do 22 stupňů. Sem tam ale může i sprchnout a to jak v sobotu, tak i v neděli.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky číhají v Olomouci na ulicích Volkerova a Brněnská. V Olomouci máme taky hlášenou nehodu na Hněvotínské nad fakultní nemocnicí. Bouráme také v Prostějově, na tom kruháči Josefa Lady, je to ťukanec dvou aut. Havárii osobáku řešíme v Rýmařově na náměstí Míru a pozor v Kvasicích na Kroměřížské, auto srazilo cyklistu. Tak hlavně jeďte opatrně a my už vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Teplicích bude 12 000 běžců, což je absolutní mazec. A opět nás, běžci i neběžce, čekají omezení a uzavírky ve městě. Pokud chcete mít přehled, pokud chcete vidět, kudy se projet dá a kudy ne, tak určitě mrkněte taky na report.cz. Máme tady přehled a s vámi samozřejmě dál sledujeme nejenom dopravu, ale taky počasí. Na víkend v běžců by to mohlo vyhovovat, protože nebude zas tak velké vedro.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.

Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
1: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
13: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.

0: Tohle je nahané úžasný Oscarový song, který prostě milujeme. Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. A za okamžik tady u nás tak jedna velká, ale opravdu hodně velká fotbalová vzpomínka na rok 2006. Proč? Tak to si hned povíme.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
2: Vaše fotbalové rádio hraje s vámi. Vzpomínáte si na jména jako Martin Blaha, Tomáš Lovásek, Roman Hubník, Michal Vepřek, Aleš Škerle, Tomáš Janotka, Melíňo nebo David Rojka. Právě tihle hráči oblékali dres Sigmy Olomouc v době, kdy Česko naposledy hrálo na mistrovství světa. Tehdy se psal rok 2006. 7305 dní, nebo taky 175 320 hodin. Taková doba uplynula od doby, kdy Česko naposledy skórovalo na mistrovství světa. A opět se to podařilo dnes ráno v zápasu proti Koreji.
3: Do poslední chvíle a pak tam vypadne.
4: Dlouhý out! Specialista českého týmu Ladislav Krejčí si naběhl na vhazování Vladimíra Coufala. Trefil ho do konále.
2: Sice jsme nakonec prohráli 1-2, ale přesto slavíme, protože Česko po dlouhých 20 letech znovu skórovalo na mistrovství světa. A to se počítá. Přejeme vám den plný výher a fandíme dál.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater.

0: 50 až do 16. června. Kaufland.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
4: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ. Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují del.
2: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
7: Rádio Hana.

0: nebo nám zaspívá Lucie. Srdce otevírá. Rádio Haná, teď je 11.56.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobil první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Průvod herců v kostýmech dnes můžeme spatřit v Olomouci. V 15.45 vyrazí od Moravského divadla a projde městem až do letního kina. Průvod má nalákat na oblíbený festival Moravské divadelní léto, který v letním kině začne v neděli. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
1: Sport.
0: Pětinásobné šampionky volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že dneska by mělo být zhruba 17 stupňů, ale na sluníčku tam může cinknout i 20. Taky v sobotu a v neděli počítáme s proměnlivou oblačností. Opravdu jen ojediněle čekáme přehánky anebo bouřky a teploty už by se mohly přehoupnout přes 20. Místy se dostanou na 22. Jinak výhledově v dalším týdnu, kdy už oficiálně začíná léto, bude 25 až 27 a příští víkend dokonce nabídne tropické 30.
3: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Doprava.
2: Máme pro vás tu nejaktuálnější dopravu a zjišťujeme, co se stalo na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc. Před exitem Loštice se teď momentálně řeší větší nehoda. Srážka dodávky s nákladňákem. Komunikace je teď dočasně uzavřená. Odklon se provádí na dálnici na 235. kilometru. To znamená hned, jak se vyjíždí z Mohelnice. Bereme to přes Loštice a Palonín a počítáme s menším zdržením. A taky připomínáme, že Olomouc se chystá na sobotní maraton. Start bude zítra v 19 hodin na Horním náměstí a Šrumec se čeká taky odpoledne u Šantovky kvůli štafetovce a rodinnému běhu. Jinak úplně kompletní seznam uzavírek a taky omezení v olomoucké MHD najdeme na webu report.cz. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u...

0: Byť za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: držíme zakázky v pohybu.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz.

0: Petra Uličného, který nás opustil, tahle ta fotbalová legenda a taky vyhlášený hanácký rebel. Je tady pátek a my tu máme samozřejmě i dnešní oslavence.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pátek 12. června, kulatou čtyřicítku má náš olomoucký Šimon Pelikán, kapitán ololodi, milovník divoké přírody, moře a všeho, co plave. Slaví také herec David Novotný, toho známe i jako Jardu Kužela z okresního Přeboru.
3: Je to na fundindum.
4: Ale si už přestatí, nebo ty lidi jako fundindum.
2: Na dnešek připadá také den arašídových sušenek, nebo den červených růží. A ty si zaslouží všechny Antonie, Toninky a Toničky k dnešnímu svátku. Tedy ideální sestava na dnešek, sušenky, růže a rádio. Je 12. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství.

0: poctivých špekáčků na vašich ohništích.
1: Nebojte se.
0: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
2: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: www.nissan.cz.eu.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Rádio Hana.
2: Tady to žije.

momentálně řeší na dálnici D35 u Loštic a samozřejmě i sobotní olomoucký půlmaraton. To jsou hodně zásadní témata tady u nás na Hané. A po 13. hodině. Hit za hit.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. V Meku běžců se promění v sobotu Olomouc. Do centra města zamíří asi 12 000 běžců v rámci Matony Running Festivalu. Hlavní půlmaraton, štafety i doprovodné závody hlásí vyprodanou kapacitu. Na startu se sejdou běžci 62 národností. Ze zahraničí nejvíce dorazí Slováků, Poláků a Němců. A víc než třetinu startovního pole tvoří běžci z Olomouckého kraje. Start hlavního závodu Olomouckého půlmaratonu je zítra v 19 hodin na Horním náměstí. Běžecký svátek zítra už od 15 hodin výrazně omezí městskou hromadnou dopravu. Od 17.30 se postupně zastaví tramvaje 2, 4 a U, které nahradí autobusy. Od 18 hodin se omezení dotkne 12 autobusových linek v trase závodů. Podrobnosti k úpravám městské hromadné dopravy má web dpmo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hasiči na dálnici D35 zasahují ve směru na Olomouc u Loštic. Havarovala tu dodávka a cisterna bez nákladu. Jaká je situace na místě?
2: Oba vozy silnici po střetu zablokovaly. Dálnice je v tomto směru uzavřena na více než 2 hodiny. Událost se obešla bez zranění osob, zajistili jsme místo nehody a postarali jsme se také o protipožární opatření. V tuto chvíli je velkou snahou, abychom zprovoznili dálnici co nejdříve, takže využíváme technický automobil a pokusíme se od sebe vyprostit a odtáhnout na krajnici.
0: Vysvětluje za hasiče mluvčí Lucie Balážová. Nové místo k procházkám máme v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
1: Sport.
0: Do akce jde česká volejbalová reprezentace mužů. Naše volejbalisty dnes čeká utkání Evropské ligy. V hale v Jihlavě se postaví od 18 hodin proti výběru Bosny a Hercegoviny a budeme v roli favoritů. Uvidíme, zda ji potvrdíme.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál proměnlivá oblačnost. To znamená, že občas se ukazuje i sluníčko, které zapadá zhruba v 21 hodin. Teploty dneska odpoledne kolem 17. O tomto víkendu to bude 20 a k tomu většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově v neděli 21. června nastane letní slunovrat. A zatím to vypadá, že už v týdnu se nám vrátí letní teploty a během toho příštího víkendu dokonce budou i tropické.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
3: Je tady naše aktuální doprava. Od nás už víte, že máme komplikace na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc. Před exitem Loštice došlo k větší nehodě, ke srážce dodávky s nákladňákem. Komunikace je tady dočasně uzavřená. Odklon se provádí.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Páteční odpoledne. Dalo by se říct, že zítra, to znamená v sobotu, budeme mít v podstatě minimálně dvě možnosti. Můžeme jako hodně nadávat, ale můžeme taky hodně fandit všem závodníkům olomouckého půlmaratonu. Taky můžeme fandit klidně doma, online na webu ranček.com a hlavně, pokud se potřebujeme někam dostat, tak mrkněte na report.cz, ať víte, kde nás zítra v Olomouci čekají uzavírky a omezení. Za chvilku je tu Eva Farná, tak vám přejeme dál super poslech.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.

0: nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
4: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefeater.

0: 50 až do 16. června. Kaufland.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Nahne i s tímhletím songem hrajeme nejlepší hudební výběr, vracíme zpátky 90. Zdravíme všechny, přejeme hezké odpoledne o 1:30 a samozřejmě, že Nahne víme, jak se jezdí v našem regionu.
1: Doprava.
0: Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci, na Velkomoravské nebo taky v Holici na Šlechtitelů. Připomínáme velkou nehodu na dálnici D35 Mohelnice Olomouc. Je to před exitem Loštice. Ještě pořád tady máme dočasně zavřenou komunikaci. Doporučujeme objížďku, vlastně je tu i řízený odklon. Hned jak se vyjíždí z Mohelnice, bereme to přes Loštice a Palonín. A zítra v Olomouci, ano, klasika, půlmaraton, bude spousta uzavírek, spousta omezení. Všechno najdeme třeba i na webu report.cz. Tak šťastnou cestu.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: slyšeli. Mimochodem víte, že jako hlavní hvězda tady budou Horký žeslíže. No, tak to už zní hodně lákavě, že? Na Artbeat Festival vás pozveme právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů, s námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels, ahoj.
3: Ahoj, Luky.
2: V Olomouci se blíží Artbeat festival, ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
3: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
2: Artbeat Festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
3: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
2: Ano.
3: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horký žeslíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
2: To zní zajímavě. Artbeat festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici Gmrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
3: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti

0: smetany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelném

0: divadelních kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
1: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Artbeat.cz, festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV, sochy Honzy Dostála, světla a do toho pořád rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
10: Veď predsa
9: čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
12: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
13: Rádio Hana.
14: Nosím černý brýle.

0: Rather Be, písnička o tom, že vlastně neexistuje lepší místo, kde být, než je právě tohleto. Tady u nás na Hané. No a já zdravím teď kolegyni Majdu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A já musím říct, že ona možná Majda objevila nějaké jiné lepší místo na světě, kde by chtěla být, nebo kde strávila nějaký čas. My jsme to probírali i ve vysílání, protože ty jsi nám posílala počasí z téhleté exotické destinace, takže přiznej se, já jsem to ještě nahlas dneska neřekla. Kde byla Majda, kde trajdala Majda?
1: Majda trajdala v Jižní Koreji.
0: No a teď mi řekni, dneska, když se hrál ten fotbal, my právě Česko proti Koreji, přiznej se, komu jsi fandila?
1: Přiznám se, spala jsem, nefandila jsem nikomu, ale měla jsem, nebo byla jsem zklamaná, že to právě nevyhráli naši Česko. Samozřejmě Korea je fajn, ale fandím těm našim.
0: Fandíme samozřejmě, ano. A jak by pravil klasik, hele, prohráli jsme těsně 1-2, jako bylo to o prsa korejské běžkyně, že?
1: Je to tak.
0: Ne, taky to mohlo dopadnout úplně obráceně, protože tam padl jeden gól z naší strany, bohužel z offsideu. Takže 1-2, 2-1, hlavně tam padla ta branka, to se vlastně taky počítá. No a my budeme fandit dál, to je jasné. A s Majdou vám hlavně dál budeme hrát ten nejlepší hudební výběr i po 14. hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme London Beat. Bude kapela Krištof.
3: Tak je jak málo ten, čím zpívám.
0: Nebo Taylor Swift. Zprávy už jsou připravené. Rádio Haná teď je 13.55.
4: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb, odkazujících na původní zástavbu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči v Olomouckém kraji pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
1: Sport.
0: Na travnatý kurt na turnaji ATP ve Stuttgartu opět vstoupí tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. V pozici turnajové čtyřky bude hrát o postup do semifinále podniku. Čeká ho duel s nasazenou šestkou, Američanem Tiafoem. Po 17. hodině uvidíme, jak to dopadne.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile k

0: počasí.
1: Máme za sebou celkem chladné ráno, místy bylo jenom 5 až 8 stupňů, ale víme, jak bude, víme, že to jde hodně rychle nahoru, na sluníčku může být odpoledne i přes 20. Jinak na Moravě dál panuje proměnlivá oblačnost a od západu můžou ojediněle dorazit lokální přehánky, hlavně v noci. Pokud jde o víkend, tak by to mohlo být v pohodě, čekáme vesměs polojasno a teploty od 18 do 22 stupňů. Sem tam ale může i sprchnout, a to jak v sobotu, tak i v neděli.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
1: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci Holici na Šlechtitelů a taky na obchvatu, když se jede kolem Nemilan. Komplikace máme stále na dálnici D35, tady je to nadlouho, na trase Mohelnice Olomouc před exitem Loštice došlo k větší nehodě, momentálně je to ještě uzavřené, odklon se provádí hned, jak se vyjíždí z Mohelnice, takže to bereme přes Loštice a Palonín. A připomínáme taky sobotní olomoucký půlmaraton, který zítra startuje v 19 hodin na Horním náměstí, ale šrumec se očekává taky odpoledne u Šantovky kvůli štafetovce a rodinnému běhu. Hlavně na celé trase jsou umístěné značky, které vyzývají, abychom do dnešního večera nezapomněli přeparkovat, jinak si pro naše autíčko přijede odtahovka. Kompletní seznam uzavírek a omezení najdeme už teď na webu report.cz. Tak šťastnou cestu.
0: Radio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, rádio, na které nám neunikne žádná zajímavá zpráva. Jednu takovou tady pro vás teď už máme. Představte si, že si objednáte taxík a na místo řidiče nebude sedět vůbec nikdo. Už příští rok by tohle mohlo být realita. Evropa totiž šlape do pedálu a 17 zemí, včetně České republiky, podepsalo dohodu o velkém testování robotaxi bez řidičů. V Americe nebo Číně už takhle běžně jezdí tisíce aut. Uvidíme, jak jim to půjde na našich hanáckých silnicích, ale jedno je jisté, o muzice v autě se s robotem hádat nebudete. Tam prostě poběží Rádio Haná.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
9: A my budeme tancovat, až do samého rána.
8: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: a zdravíme taky na Svitavsko. Zdejší letní koupaliště vstupují do nové sezóny, ovšem velmi opatrně. Jak píše Svitavský deník, některé koupáky už otevřely, další vyčkávají na lepší počasí. My na nic nečekáme a jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Haná.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
8: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Velkolepá.

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší

Days na vlnách Rádia Hana dohráli písničku Sign neboli Znamení. No a poslední tóny tohoto songu opravdu znamením byly znamením, že jsou před námi zprávy, počasí a doprava. Po nich už opět poplujeme na vlně toho nejlepšího hudebního výběru. Hit

0: Hlavy na Rádiu Hana.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Pád stromu na chodník na Palachově náměstí v Olomouci. Takové oznámení řešili včera strážníci. Naštěstí při pádu stromu nedošlo k žádnému zranění. Strom se vyvrátil nejspíš kvůli podmáčení po dešti od straního technické služby. A už to zase jede. Doprava na silnici 55 v Přerově se po dokončení protihlukové stěny v Předmostí vrátila do normálu. Estakáda, nájezd na Olomouc i dosud dopravně zatížená polní ulice jsou plně průjezdné, informuje město Přerov. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
2: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
0: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Sport. Zápas závěrečného kola Moravskoslezské fotbalové ligy mají před sebou fotbalisté Hranic. Tým z našeho regionu bude hrát venku. Vyzve Bčko brněnské Zbrojovky. Utkání v tabulce 15. Hranic a 5. Bčka Zbrojovky začne v 16:30.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že dneska by mělo být zhruba 17 stupňů, ale na sluníčku tam může cinknout i 20. Taky v sobotu a v neděli počítáme s proměnlivou oblačností. Opravdu jen ojediněle čekáme přehánky anebo bouřky a teploty už by se mohly přehoupnout přes 20. Místy se dostanou na 22. Jinak výhledově v dalším týdnu, kdy už oficiálně začíná léto, bude 25 až 27 a příští víkend dokonce nabídne tropické 30.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na policejní hlídky si dáme pozor v Olomouci na Kruháči v ulici Pražská, na D35C mezi exity Olomouc Západ a Slavonín, číhají taky na D1 na exitu Kojetín, ve Frištáku v ulici Keskalce a Černé hoře v ulici Brněnská. Kvůli porouchanému autu dáme nohu z plynu na D1 na 244. kilometru na trase Kroměříž-Vyškov na exitu Mořice. Festival Lážo plážou může zkomplikovat dopravu v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Lepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek odpoledne. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: 3/4 na 4 totiž od Moravského divadla vyrazí pestrý průvod herců v kostýmech. Zamíří přímo do letního kina, kde už tuto neděli startuje oblíbené Moravské divadelní léto. Program najdeme na webu Moravského divadla. Léto si ladíme i na našich vlnách. Už za chvíli vám pustíme další svěží pecku.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po 9:00.
1: Jedině na rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: poslouchejte, užívejte.
1: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladistvý vzhled.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

vy posloucháte Rádio Hana, před námi je náš dopravní přehled, víme, jak se jezdí tady. Doprava. Nehodu nám hlásíte ve Vyškově v ulici Kroměřížská a taky ve Zlíně v ulici Havlíčkovo nábřeží, tak tudy projíždíme.

0: teď už si pustíme slzu.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Posloucháte Rádio Hana.

0: víme, kde se co děje. Máme pro vás tipy, kam vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Čeká nás třeba jedna velká sportovní party. Veletrh Moravia Sport Expo na olomouckém výstavišti Flora. Tenis.

dneska od 17 hodin v Roštíně na Kroměřížsku v areálu Kamínka. Nebojte, kdyby mělo pršet, hlediště je zastřešené. U koncertu zůstaneme, Činasky totiž vyráží na turné po Česku a bude to stát za to. Začínají už zítra ve Valmezu.

0: prsaní.
1: Tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
1: To je jasný.
2: S námi jste ve hře každý den.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.

0: www.imjstavby.cz.eu.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
3: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku.cz.
4: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
5: Nebojte se.
4: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si kolo.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
2: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny obydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
6: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
7: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Posloucháte Rádio Hana.

0: Sebastiana na Rádiu Hana. Nemusíte se ale bát, my se vám nikam nezatouláme. Jsme tady vždycky s vámi, non-stop vám totiž přinášíme ten nejlepší hudební výběr. A co nás čeká po 16. hodině?
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Kafíčko, espresso si dáme se

0: No a do 90. k nás vrátí Bon Jovi. Je se prostě na co těšit, než se do toho ale pustíme. Jsou tady zprávy. Je 15 hodin a 56 minut a my frčíme dál.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. V meku běžců se promění v sobotu Olomouc. Do centra města zamíří asi 12 000 běžců v rámci Matony Running Festivalu. Hlavní půlmaraton, štafety i doprovodné závody hlásí vyprodanou kapacitu. Na startu se sejdou běžci 62 národností. Ze zahraničí nejvíce dorazí Slováků, Poláků a Němců. A víc než třetinu startovního pole tvoří běžci z Olomouckého kraje. Start hlavního závodu Olomouckého půlmaratonu je zítra v 19 hodin na Horním náměstí. Běžecký svátek zítra už od 15 hodin výrazně omezí městskou hromadnou dopravu. Od 17.30 se postupně zastaví tramvaje 2, 4 a U, které nahradí autobusy. Od 18 hodin se omezení dotkne 12 autobusových linek v trase závodů. Podrobnosti k úpravám městské hromadné dopravy má web dpmo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nové místo k procházkám máme v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
1: Sport.
0: Do akce jde česká volejbalová reprezentace mužů. Naše volejbalisty dnes čeká utkání Evropské ligy. V hale v Jihlavě se postaví od 18 hodin proti výběru Bosny a Hercegoviny a budeme v roli favoritů. Uvidíme, zda ji potvrdíme.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na obloze nám dál vládnou převážně mraky, s blížícím se večerem bude oblačnosti ještě trochu přibývat. Teploty se nám pohybují kolem 18 stupňů. Pocitová teplota je ale kvůli větru o pár stupínků nižší. Na horách rtuť teploměru ukazuje mezi 10 a 14 stupni. Odpoledne by nám mohlo i trochu zapršet. Dešťové kapky nám pak mohou na okno zabubnovat i během noci.
3: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte na okruhu Olomouce na D35 na trase Lipník Olomouc před exitem Olomouc Střed Slavonín. Na místě je policie. Varujete taky před bouračkou v Hranicích na kruháči ulic Hranická a Olomoucká. Se zvýšenou opatrností tudy ale projedeme. Už zítra ožije Olomouc běžeckým půlmaratonem. Ve městě nás proto čeká řada omezení a uzavírek. Na celé trase bude od půlnoci platit celý den zákaz zastavení. V některých olomouckých ulicích bude i úplná uzavírka. Přehled celé dopravní situace přináší Report.cz.
1: Rádio Hana.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Společnost vám dělá Rádio Hana. Dneska je 12. června. Za dva týdny tady máme prázdniny a taky sezónu dovolených. Dámy, kdybyste váhali, kam se letos podívat, máme pro vás tip. Španělsko letos obsadilo první místo v žebříčku zemí s nejatraktivnějšími muži. Prý mají úžasný šarm i charisma. Než se ale dovolené dočkáme, ladíme si odpolední předvíkendový relax u nás na našich vlnách. Už za chvíli k vám letí další várka skvělých hitů.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
3: řeky. Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Tady je Rádio Hana.

0: Queenie, Don't Stop Me Now, a před námi je mistrovství světa ve fotbale, u kterého nesmí Rádio Haná chybět. Pečlivě ho pro vás sledujeme, přinášíme vám čerstvé výsledky, ale taky perličky ze zákulisí. Jednu takovou pro vás teď připravil kolega Lukáš.
1: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservice.
2: Vaše fotbalové rádio hraje s vámi. Vzpomínáte si na jména jako Martin Blaha, Tomáš Lovásek, Roman Hubník, Michal Vepřek, Aleš Škerle, Tomáš Janotka, Melíňo nebo David Rojka. Právě tihle hráči oblékali dres Sigmy Olomouc v době, kdy Česko naposledy hrálo na mistrovství světa. Tehdy se psal rok 2006. 7305 dní, nebo taky 175 320 hodin. Taková doba uplynula od doby, kdy Česko naposledy skórovalo na mistrovství světa. A opět se to podařilo dnes ráno v zápasu proti Koreji.
3: Do poslední chvíle a pak tam vypadne.
4: Ale! Dlouhý out! Specialista českého týmu Ladislav Krejčí si naběhl na vhazování Vladimíra Coufala. Trefil ho do
2: Sice jsme nakonec prohráli 1-2, ale přesto slavíme, protože Česko po dlouhých 20 letech znovu skórovalo na mistrovství.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsme Rádio Hana.
11: Hezké odpoledne.

0: Rádio Hana, Eva Farná je na ostří nože, my jsme připraveni vám přinést další várku aktuálních informací. Máme zprávy, počasí i dopravní přehled. To vše vám pustíme ještě před 17. hodinou, dříve než ostatní. Po ní už naskočíme opět do proudu hitu za hitem.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Michal Hruza nám namaluje svítání. Společně si tu prostě ladíme páteční pohodu. Tak zůstaňte s námi. Je 16 hodin a 54 minut a my jedeme dál.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Rozbory vody z biocentra u Vrbátek potvrdily výskyt nebezpečných sinic. Tyto řasy produkují silný jed a jsou hrozbou hlavně pro zvířata. V biocentru proto dál platí přísný zákaz vstupu do vody. Obec teď další postup řeší s odborníky, informuje o tom Deník. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
2: Sport.
4: Na travnatý kurt na turnaji ATP ve Stuttgartu opět vstoupí tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. V pozici turnajové čtyřky bude hrát o postup do semifinále podniku. Čeká ho duel s nasazenou šestkou Američanem Tiafoem. Po 17. hodině uvidíme, jak to dopadne.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Oblohu nám dneska na Olomoucku i jinde v regionu schovávají mraky. Se západem slunce už bychom měli mít až zataženo. Přesto sem prosvitne sluníčko, které má docela sílu. Dnešní UV index je na 4, což znamená, že bychom se raději měli chránit opalovacím krémem. A jaké počasí nás čeká o víkendu? V sobotu by mělo být polojasno až oblačno, očekáváme i déšť. Teploty vystoupají až na 20 stupňů. Neděle slibuje polojasno s přechodnou oblačností a místy taky přeháňkami. Teplotní maxima dosáhnou 20.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se dořešuje havárie osobního auta v ulici Na Struze. Projíždíme tudy se zvýšenou opatrností. Nehodu řešíme taky na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc před exitem Olomouc-Slavonín. Na místě je policie. Víme také o policejních hlídkách. Stojí na D1 na exitu Kojetín. Na výjezdu z obce Horní Loděnice ve směru na Nové Dvorce potkáme je taky v Otrokovicích v ulici Zlínská nebo v Šumperku v ulici Zábřežská. Přejeme vám příjemnou a bezpečnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Lepší hudební výběr.
6: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: tramvajových linek 2 a 4, no a po půl šesté už pak budou tyhle linky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Ovlivněné mohou být i pravidelné autobusy. Podrobnosti pro nás sepsal třeba Report.cz, tak tam můžeme mrknout. Dál vám hrajeme nejlepší hudební výběr, za chvíli třeba Michal Hrůza.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
1: Tady je Rádio Hana.

0: babička mívá často uplakaná očička. Tak to je pronostika na dnešní den, tedy na 12. června. Máme 24. týden tohoto roku a už za 2 týdny se můžeme těšit na prázdniny. Co dalšího zajímavého můžeme zjistit o dnešním dni, to už si povíme v našem kalendáriu. Zůstaňte s námi, za 20 minut pro vás máme taky připravené naše zprávy.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pátek 12. června, kulatou 40 má náš olomoucký Šimon Pelikán, kapitán Ololodi, milovník divoké přírody, moře a všeho, co plave. Slaví také herec David Novotný, toho známe i jako Jardu Kužela z okresního Přeboru.
3: Je to na fundinu.

0: 8400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
9: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
10: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
11: Milé

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Blíží se nám 6. hodina, vy posloucháte Rádio Hana a to znamená jediné. Dříve než ostatní pro vás máme balíček aktuálních informací, zprávy, počasí i dopravu. Hned potom už to opět rozjedeme s naším nejlepším hudebním výběrem a bude to hit za hitem.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Z roku 1986 nám zahraje song Strangers by Night CC Catch.

0: chvíli, teď vám posíláme zprávy. Aktuální čas je 17 hodin a 56 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobil první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
1: Sport.
3: Pětinásobné šampionky, volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Páteční den se s námi rozloučí zamračenou oblohou. Slunce dnes zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Dny se nám ale stále prodlužují. Třeba dnes jsme měli sluneční světlo přes 16 hodin a 14 minut. A co si pro nás připravil víkend? V sobotu bude dopoledne zataženo, mohou se objevit i nějaké ty přehánky. Postupně se to ale může roztrhat až na polojasno. Oblačno až polojasno pak čekáme taky v neděli. I na konci týdne nám místy může sprchnout. Teploty se budou pohybovat oba dny kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu kompletně.

0: Tak hlásíte na D1 na exitu Hulín v Otrokovicích v ulici Zlínská, na D55 na exitu Napajedla a taky ve Vyškově v ulici Kroměřížská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Hana.

0: na kterém nám neunikne žádná zajímavá zpráva. Jednu takovou tady pro vás máme právě teď. Představte si, že si objednáte taxík a na místě řidiče nebude sedět vůbec nikdo. Už příští rok by tohle mohla být realita. Evropa totiž šlape do pedálů a 17 zemí, včetně České republiky, podepsalo dohodu o velkém testování robotaxi bez řidičů. V Americe nebo v Číně už takhle běžně jezdí tisíce aut. Uvidíme, jak jim to půjde na našich hanáckých silnicích, ale jedno je jisté. O muzice v autě se s robotem hádat nebudeme. Tam prostě poběží Rádio Haná.
1: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: Na Rádiu Haná vám každý den přinášíme rozhovor se zajímavým a inspirativním hostem. Dneska uděláme radost hlavně všem milovníkům letních festivalů. O jednom takovém si totiž s naším hostem dneska popovídáme.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů. S námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels. Ahoj.
3: Ahoj, Luky.
2: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
3: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
2: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
3: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
2: Ano.
3: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního

0: Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat Festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici k Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
0: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně

0: za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Art Beatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Art Beat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Světspánku.cz Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Světspánku.cz
7: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz
8: Toyota CHR

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu, na Olomoucku i jinde v regionu. Víkend nám začne se zataženou oblohou a občasným deštěm. Během dne ale očekáváme, že se obloha protrhá a oblačnost už bude jenom proměnlivá. I z ní by nám ale mohlo trochu sprchnout. Výjimečně hlásí meteorologové i bouřky. Foukat bude mírný západní vítr, který k večeru zeslábne. Teplotní maxima se vyšplhají na 18 až 22 stupňů.

společnost vám dělá Rádio Haná. Dneska je 12. června a za dva týdny tady máme prázdniny, což znamená, že začíná sezóna dovolených. Dámy, kdybyste váhali, kam se letos podívat, máme pro vás tip. Španělsko letos obsadilo první místo v žebříčku zemí s nejatraktivnějšími muži. Prý mají úžasný šarm i charisma. Než se ale dovolené dočkáme, ladíme si večerní předvíkendový relax na našich vlnách. Už za chvíli k vám letí další várka skvělých hitů.

0: ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Jahody, jahody.
8: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
9: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tady je Radio Hana.

0: Posloucháte Rádio Haná, rádio, kterému nic neunikne. Každý den pro vás čteme regionální zpravodajství, abychom vám přinesli přehled toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího. Martina Kvítko už ví, o čem se píše.
1: O čem se píše?
2: Začneme v Olomouci. Do Smetanových sadů se nám na léto vrací promenádní koncerty v hudebním altánu. Odkaz na kompletní program najdeme už teď na www.turism.olomouc.eu. Olomoucká tenistka Karolína Muchová si možná zahraje s legendární Serenou Williamsovou. Podle zahraničních médií by se to mohlo stát na turnaji v Berlíně. Další podrobnosti zjišťuje Report.cz. A zdravíme taky na Svitavsko. Zdejší letní koupaliště vstupují do nové sezóny, ovšem velmi opatrně. Jak píše Svitavský deník, některé koupáky už otevřely, další vyčkávají na lepší počasí. My na nic nečekáme a jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že sa rádovať smie.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
9: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: Hlaváčková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Po 8. hodině to tady na Rádiu Haná vždycky rozjedeme v duchu osmdesátek. Celou hodinu až do 9. totiž hrajeme ty největší pecky jenom z 80. let. Společně se můžeme těšit na takové interprety, jakými jsou Fleetwood Mac, Donna Summer, Talk Talk nebo třeba Milli Vanilli. Tak otočte volume doprava, dalších 60 minut protančíme.
1: Rádio Haná.
2: Osmdesátky v 8.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentářů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Valmez a Kroměříž.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Hlavní odboče New Yorkské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
3: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře.
1: Musíme navázat kontakt.
2: Odkud jste?
3: Původně.
2: No dobře,
3: OK.

Víte, teď mě napadlo, že jsme tyhle přístroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost. OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK, drž.

Roditelé duchu, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahrad.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

0: jinde neuslyšíte.
1: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
0: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás. Radio Hana.

0: minulého milénia. A když říkáme největší, myslíme největší. Muzikanti jako Maxi Priest, Aháči, Cher, UB40, Vetvetvet nebo třeba Queeni. Na Rádiu Haná pro vás máme vždycky ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Haná, 90 v 9.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Haná a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobré Ládia. Užijte si to.
3: Má

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme pátek 12. června, kulatou 40 má náš olomoucký Šimon Pelikán, kapitán Ololodi, milovník divoké přírody, moře a všeho, co plave. Slaví také herec David Novotný, toho známe i jako Jardu Kužela z okresního Přeboru.
2: Je to na fundindum.
3: Ale si už přestat, ty lidi jako
2: fundindum.
1: Na dnešek připadá také den arašídových sušenek nebo den červených růží a ty si zaslouží všechny Antonie, Toninky a Toničky k dnešnímu svátku. Tedy ideální sestava na dnešek, sušenky, růže a rádio. Je 12. června.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná.

0: je Rádio Hana.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Maďarsky, španielsky, italsky nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Haná. Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů. S námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního

0: Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Art Beat Festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici K Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
0: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti

0: sezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Červnové novinky Rádia Haná.
3: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
4: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
3: Je to gól!
1: Výsledky,
4: komentáře,
1: statistiky,
4: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
4: a taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
4: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
5: Ciao, bella.
1: Poslouchejte,
4: hrajte.

0: Fotbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Rádio Haná.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobil první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
0: Sport.
1: Pětinásobné šampionky volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Víkend nám začne se zataženou oblohou a občasným deštěm. Během dne ale očekáváme, že se obloha protrhá a oblačnost už bude jenom proměnlivá. I z ní by nám ale mohlo trochu sprchnout. Výjimečně hlásí meteorologové i bouřky. Foukat bude mírný západní vítr, který k večeru se slábne. Teplotní maxima se vyšplhají na 18 až 22 stupňů.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: Město nebo vesnička? My jsme vaše jednička.
1: Radio Hana. Radio Hana.
2: Then the rainstorm came.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanáš.